Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

0: najkrajšie československé hity. Od rána až do večera. Rádio Melody.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch,

však prach nezmení na ventilky. A kuchur jadu na hrášok malinký. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.